Spend up the

Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Facebooku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.
2: Bugy, chiller.

0: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
5: Ahoj, tady Giorgio.
6: My name is Giovanni Giorgio.
5: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
7: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Užijte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz. Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Vodovod se opravuje na okraji Litovle. Kvůli pracím bude zavřená ulice Cholinská, vedoucí okolo technických služeb od 1. do 4. října, denně od 7.30 do 17 hodin. Výjezd ani vjezd vozidel v době práce nebude možný, informuje město.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Připravuje se vznik vysokorychlostní tratě Moravská brána. U Slavíče na Hranicku nyní probíhá geologický průzkum stability svahů pro trať. Jak píše ČTK, naměřená data poslouží projektantům při přípravě rychlého propojení Olomouce a Ostravy. Stavba vysokorychlostní tratě z Brodku u Přerova do Ostravy má vyjít až na 80 miliard korun a její začátek se plánuje nejdříve na rok 2028. Projekt bude financován formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. Trať bude výhradně pro osobní dopravu. Doplníme, že trať Moravská brána bude projektovaná pro rychlost až 320 km v hodině, což je dvojnásobek proti dnešnímu maximu na této trase. Jízda z Olomouce do Ostravy se tak zkrátí ze současných 60 minut na půl hodiny.
1: Sport.
2: České fotbalisty do 21 let čekají poslední tři kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Naše Lvíčata chtějí udržet své druhé místo ve skupině B. První mač je čeká v pátek od 15.45. Vyzvou Azerbajdžán.
1: Počasí.
3: Jak to bude v našem regionu vypadat v závěru pracovního týdne? Dopoledne oblačno nebo zataženo, odpoledne více sluníčka a k tomu teploty okolo 15 stupňů Celsia. A co víkend? Sobota i neděle by měly být polojasné nebo se sluníčkem, no a s oteplením na 20 stupňů Celsia.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Krásné páteční ráno. Moc nás těší, že vstáváte právě s námi. Nové zážitky už klepou na dveře a my taky přesně víme, komu dneska popřejeme k narozeninám nebo svátku. A už taky vyhlížíme prodloužený víkend, protože v pondělí bude volno. Přejeme vám úžasný start do nového dne. Je tu naše páteční kalendárium.
1: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
2: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice. Na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
3: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
14: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Sledujeme pro vás, co se děje. Je pátek 25. září. Vojenský újezd Libavá na Olomoucku je teď plný vojáků. Je tu mezinárodní cvičení NATO Powerful 2026. Přes 300 vojáků ze 13 zemí zde do 2. října trénuje, jak reagovat na působení protivníka v médiích během boje.
3: Zábřeh aktuálně.
2: Krojovaní Hanáci v Zábřeze. Město bude v pondělí hostit 17. ročník folklorního festivalu Setkání Hanáků. Po 12 letech se tak na Masarykovo náměstí v Zábřeze vrátí průvod stovek krojovaných Hanáků i tradiční jízda králů. Už brzy bude hotová mechová stezka ve Svitavách. Nová přes 2 kilometry dlouhá výletní trasa propojí rybník Rosnička s pramenem řeky Svitavy. Součástí projektu v oblasti Brand jsou i nová odpočívadla i parkoviště. Tajné přidání drogy do pití má být trestné. Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh, podle kterého má být tzv. Drink spiking trestán zákonem. Stejně i podstrčení drogy do jídla. Novelu teď probere odborný výbor.
0: Sport.
2: Bronzová medaile na mistrovství Evropy pro českou boxerku Lenku Bernardovou. Tu získala po boji o postup do finále šampionátu. Zápas s Finkou Kaivoojou prohrála a do rukou tedy dostala v kategorii do 54 kilo bronz. Prostějovské hokejové jestřáby poznáme do detailů díky týdeníku Hanák. Nové vydání nese speciální přílohu věnovanou týmu LHK Jestřáby Prostějov. Týdeník představuje nové posily a nese rozhovory s realizačním týmem druholigového klubu.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
5: Jaké počasí bude dnes i během prvního podzimního víkendu tohoto roku? Pojďme to zjistit. Dnes ráno a dopoledne polojasno anebo oblačno, odpoledne spíše oblačno anebo zataženo, teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Zítra tedy v sobotu babí léto 17 až 20 stupňů a slunečno. V neděli z rána mlhy, přes den oblačno anebo zataženo, místy vysoká oblačnost a nedělní teploty do 20 stupňů Celsia.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
5: Blesková doprava z Olomouce, také z D1 anebo z D48. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci hlásíte policejní radar na Masarykově třídě. Je tady 30. Další hlídky v pátek ráno kontrolují provoz na 260 km D1 u Kroměříže. Také na D55 se u Tlumačova ve směru na Hulín. A bacha na rozházené dopravní kužely na 8. kilometru D48 mezi Novým Jičínem a Bělotínem u Dubu. Vyjíždíme z parkoviště i z garáže. Správnou cestu naše rádio vždycky ukáže.
7: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Haná. Okruh. Skyrock.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Skyrock. Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: Přejeme krásné vstávání a doufáme, že máte pátek rozehraný hezky s úsměvem. Pokud vás zajímá, co vám dneska předpovídají hvězdy, určitě poslouchejte dál. Zjistíme, kde nás čeká pohodička a na co si dát pro jistotu pozor. Přejeme vám úspěšný den i s našimi pátečními horoskopy.
1: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, máte dost energie a optimismu na celý pátek. Býci, dokončete, co máte v hlavě a těšte se na víkend. Blíženci, nenechte se ošálit, sundejte si růžové brýle. Radci, upřímnost kolikrát bývá lepší než mlčení. Lvi, najděte si pár tipů, ať se vyhnete vyhoření. Pany, vy zkuste být víc spontánní. Váhy, bude super, když si večer užijete s rodinkou. Štíři, umíte navnímat celek a taky drobné detaily. Střelci, pořád dokážete inspirovat všechny kolem. Kozorozi, držte se toho, co znáte a máte vyzkoušené. Vodnáři, měli byste si stanovit lépe dosažitelné cíle. A co mi ryby? Rovnou si radši přiznáme, že na některé věci hold nemáme.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
5: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
4: A proto buďte u toho.
5: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
4: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
6: Melosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
7: Aluminper, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminper, pergoly z hliníku.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Rádio Hana Skyrock.
17: Rokové hity během dne neopakujeme.
18: Máme největší hudební výběr rokových pecek v éteru.
19: Náš playlist sestavujeme s láskou k rokové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Přejeme senzační páteční ráno a k tomu spoustu dobré nálady. Máme pro vás jako vždy pár praktických tipů, které se mohou hodit dneska nebo o víkendu. Jste na té správné vlně, tady hrajeme a bavíme a taky vám dobře radíme.
1: Životní styl na Skyroku.
2: Podívejte se teď dolů. Níž, níž, níž, ještě níž, podívejte se na své tělo a řekněte, jakou barvu oblečení máte dnes na sobě. Červené tričko, růžové šaty, bílou zástěru, černé sako, fialovou sukni nebo zelenou košili? Barvy, které nosíme, mohou ovlivnit, jaký první dojem uděláme na své okolí. Červená vyzařuje energii a dominanci, modrá působí klidně a spolehlivě, zelená připomíná rovnováhu a přírodu, žlutá a oranžová hlásí optimismus a hravost, růžová působí jemně a přátelsky, fialová originálně a kreativně, černá je symbolem elegance a autority a bílá vyzařuje čistotu a jednoduchost. Samozřejmě to neznamená, že z trička někdo spolehlivě vyčte naší osobnost, ale může to být první nápověda, než stihneme promluvit. Tak schválně, kterou barvu nejraději nosíte vy?
1: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
3: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
4: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich aptatí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky.cz.
6: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Hortikomplex.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
9: Ahoj, tady Giorgio.
10: My name is Giovanni Giorgio.
9: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
11: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
12: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
13: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
14: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
15: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
16: Když jde o zdraví.
17: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
18: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
19: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Rockové hity hrajeme non-stop.
16: Skyrock.

0: chcete mít přehled, zesilte si další nové zprávy na Skyroku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Koná se od 8. do 11. října na olomouckém výstavišti a nabídne hlavní expozici ovoce, zeleniny a květin v pavilonu A a bohatý doprovodný program a trhy.
1: Kroměřížsko aktuálně.
2: Moderní zázemí pro hasiče na Kroměřížsku. V Morkovicích Slížanech začala stavba nové stanice profesionálních hasičů a za více než 82 milionů korun. Náklady skoro z 9/10 pokryje dotace. Pro hasiče bude nová základna připravená v září příštího roku. Fotbalisté v Blansku mají nové zázemí. Město dokončilo kompletní přestavbu více než 50 let starých fotbalových kabin na hřišti v Údolní ulici. Modernizovaný objekt nabízí nové zázemí domácím i hostům a sociální zařízení. Afričtí sloni se dovedou léčit, ukazuje to nová studie vědců, kteří působili v Keni. Sloni podle studie využívají desítky různých léčivých rostlin k léčbě sebe i dalších členů svých stád, když onemocní, píše o tom BBC. Sport. České házenkářky pokračují v přípravě na prosincové mistrovství Evropy. Mají před sebou další utkání na turnaji reprezentací v Chebu. Po prohře s Norskem 30-38 se dnes představí proti Polsku. Zápas začne v 18 hodin. Počasí.
3: Na předpověď počasí nepotřebujete počítač, mobil ani chytrou meteo apku. Vše máte u nás. Rychle, spolehlivě, přehledně. Víme, jak bude. Dnešní teploty 13 až 16. Ráno a dopoledne polojasno anebo oblačno, odpoledne spíše oblačno anebo zataženo. Zítra babí léto, slunečno, teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia. Taktéž 17 až 20 stupňů máme naměřit i v neděli. Druhá polovina víkendu má být většinou oblačná anebo zatažená. Doprava. Ranní páteční provoz v Olomouci, Prostějově i Bruntálu bez vážných nehod. Děkujeme, že na sebe vzájemně na cestách dáváme pozor. Porouchaný nákladák čeká na technickou pomoc na 314. kilometru D1, stojí za hranicemi ve směru na Ostravu a policie hlídkuje na výjezdu z Valmezu na Rožnov u odbočky na Krhovou a také u Hulína na 17. kilometru D55. Pátečním ránem jedeme spolu.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je pátek 25. září a my vám přejeme den jako ze zlata. Dnes je den humora, také den komiksů a kdo má narosky? Muž v černém, Mizera a třeba taky Fresh Prince, tedy fenomenální herec Will Smith a zlatý narozeninový dort si zaslouží i další hollywoodské celebrity, manželé Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas slaví současně. A proč je u nás všechno zlaté? Svátek slaví všechny zlaty a zlatuše. Právě pro vás máme zlatou 24-karátovou sváteční hymnu.
2: Dneska se rozdává zlato.
3: Tak to bude drahá hymna.
2: Svátek mají naše zlaty.

0: Den jako ze zlata.
1: Přejeme všem zlatám.
0: To byla vaše sváteční hymna.
2: Skyrock kalendárium.
3: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyšitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy, too comfortable to take off.
9: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
10: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
15: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Je, schořela mi kulma.
18: To vyřeším, mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
19: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokračujeme v představování vítězů cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tentokrát vyrážíme vysoko do hor. V kategorii novinka v cestovním ruchu zvítězila naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Na telefonu právě teď vítáme našeho dnešního hosta. Je to autorka projektu Jitka Janíčková. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače, přeji dobrý den.
1: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Pojďme si ji představit, kde leží, odkud kam nás vezme.
2: Tak naše naučná stezka leží ve Šrotových léčebných lázních, představuje 14 nejznámějších vrcholů Jeseníků. Každý vrchol je stvárněn v podobě dřevěné sochy. Tu podobu získali podle legend, pověstí, přírodních krás. Můžete vidět například vyřezávané skřítky, kamzíka, zvoničku, povoz s koňmi, majestátnou sochu praděda a další.
1: V cenách Olomouckého kraje jste v kategorii novinka v cestovním ruchu bodovali, zvítězili. Čím si podle vás vaše stezka získala hlasy?
2: Tak za mě určitě proto, že je teda velmi krátká. To určitě návštěvníky oslovilo. Naše stezka měří pouze 360 metrů a na té stezce vlastně vidí těch 14 nejznámějších vrcholů. Pokud by šli opravdu ve skutečnosti po horách, tak ta délka trasy je dlouhá 57 kilometrů. No a u nás to tedy mají všechno zhlédnuto za velmi krátkou chvíli. Ale můžou se také inspirovat a vydat se dál do hor.
1: A závěrečný dotaz, který je prakticky pro všechny, které jsme právě nalákali. Kde stezka začíná ještě jednou? Kdy je nejlepší se na ně vydat a zvládnou ji třeba i rodiny s malými dětmi?
2: Tak stezka začíná v Lipové ve Šrotových lázních, přímo v lázeňském areálu nad vilou Groman, kde je start. Jdou podél Anenského potoka, samozřejmě obejdou všechny vrcholy, všechny sochy, jdou po upraveném chodníčku, takže je prakticky bez omezení, ani roční období nic vás nezastaví, je pro pěší, pro cyklisty i pro maminky z kočárky.
1: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků, vítěz letošních cen Olomouckého kraje v kategorii novinka v cestovním ruchu a autorka projektu v našem vysílání Jitka Janíčková. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za další tip na výlet v našem kraji. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Konec reklamy a my jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
4: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
5: Dřevo Op, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
0: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
12: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
13: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
14: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
13: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
14: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
15: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
16: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
17: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
20: Baví nás bavit vás. I v pátek. Skyrock.
21: Nejlepší rockový výběr.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Neseme další várku informací. Opravou i nadále prochází ulice Olomoucká v Horce nad Moravou. Nyní cestu čeká asfaltování, což upraví trasy autobusových linek 18 a 20 Olomoucké městské hromadné dopravy, a to od 28. do 30. září. 18 pojede jen v úseku Tržnice, Horka u přejezdu, a 20 pojede objížďkou. Podrobnosti o změnách najdeme na webu report.cz. Dálniční křižovatku Držovice na D46 u Prostějova bude přestavovat ředitelství silnic a dálnic. Už totiž neodpovídá normám. Ředitelství nově hledá zhotovitele pro tuto investici za 277 milionů korun. Stavba má začít příští rok a skončit v roce 2029. Bezpečnější přecházení v Kroměříži přes vytížené silnice v ulicích Tovačovského a 1. máje. Jsou tu dva nové přechody se zemními LED body. Světla při vstupu chodce zčervenají a včas varují řidiče i v mlze či dešti. Kvůli mrtvému novorozenci chystá policie v obci Usemil plošný test DNA u žen. Policie hledá matku mrtvého novorozence nalezeného 13. září v kontejneru na odpad v obci Rovensko na Semilsku. Kriminalisté proto přímo v obci chystají rozsáhlý plošný screening DNA u zdejších žen v určeném věkovém rozmezí. Odběrem biomateriálu chtějí zjištěné stopy ztotožnit s dosud neznámou matkou.
0: Sport.
3: České tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Semifinále v čínském Shenzhenu vyzvou Španělsko. První duel celého střetu začne v 11 hodin našeho času a hodinu předtím dojde k oznámení obsazení zápasů.
0: Počasí.
4: Jaké počasí bude dnes i během prvního podzimního víkendu tohoto roku? Pojďme to zjistit. Dnes ráno a dopoledne polojasno anebo oblačno, odpoledne spíše oblačno anebo zataženo, teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Zítra tedy v sobotu babí léto, 17 až 20 stupňů a slunečno. V neděli z rána mlhy, přes den oblačno anebo zataženo, místy vysoká oblačnost a nedělní teploty do 20 stupňů Celsia.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Nehoda v Olomouci, také ve Šternberku a policie na Vyškovsku nebo v Tlumačově. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Lipenské blikají policejní majáky kvůli nehodě motorkáře na křižovatce u kasína. Hromadná nehoda tří osobáků je pak ve Šternberku u Charity na Opavské ulici. A policie hlídkuje, měří i kontroluje pásy na staré cestě z Vyškova na Rusínov a také v Tlumačově na ulici Dolní. Vyjíždíme z parkoviště i z garáže. Správnou cestu naše rádio vždycky ukáže.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: přejeme vám krásné páteční dopoledne a je nám jasné, že vidina 3 dnů volna je prostě skvělá. Doufáme, že máte super náladu a že vám s námi čas příjemně utíká. Přejeme vám dopoledne plné úsměvů a pohody a už se těšíme na prodloužený víkend.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
4: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
3: A proto buďte u toho.
4: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás, Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
3: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Profesore, zas ten váš Olprán.
12: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
11: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
12: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
14: Rádio Hana Skyrock.
15: Skyrock.
14: Největší výběr rokových hitů na jednom místě.
16: Bezkonkurenčně nejširší playlist rokových pecek v éteru.
14: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
16: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.
15: Skyrock.

0: odpoledne. Děkujeme za skvělé páteční chvilky a za váš poslech. V 10 pro vás máme kompletní servis, abyste věděli, co se děje a jaké nás čeká počasí během prodlouženého víkendu. Přejeme vám hezký pátek, což je vždycky ten nejlepší den z celého týdne. Tak poslouchejte dál a bavte se.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
10: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
2: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Nové informace právě teď a pro vás, pojďte si je poslechnout. Poslední rozloučení s významným olomouckým podnikatelem Richardem Morávkem. Pohřeb se uskuteční dnes ve 14 hodin v katedrále svatého Václava v Olomouci. Zakladatel a spolumajitel developerské skupiny Redstone zemřel ve věku 56 let na následky úrazu hlavy. Byl výraznou osobností olomouckého biznesu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Bude se vylepšovat Kroměříž z podnětů obyvatel. Město realizuje 3 projekty z participativního rozpočtu. Lidé svými hlasy rozhodli o pořízení nových stánků na tržiště, o obnově hřiště Trávník i vzniku golfového hřiště. Podpora sportu ve Valašském Meziříčí. Začala oprava atletického i fotbalového stadionu za 21 milionů korun. Práce zahrnují celkovou obnovu šaten i modernizaci osvětlení. Hotovo má být začátkem března. První sníh letošní sezóny v Česku přinesl ho studený vzduch. Na nejvyšší české hoře Sněžce se ve čtvrtek objevily první sněhové vločky i slabý poprašek, což potvrdila i tamní meteorologická stanice.
0: Sport.
3: Domácí utkání čeká olomoucké hokejové Kohouty v extralize. Ve čtvrtém kole soutěže se na svém ledě představí od 18 hodin proti brněnské Kometě. Olomouc má zatím na kontě v soutěži 1 výhru v prodloužení a 2 prohry. Uvidíme, co přidá dnes.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Na předpověď počasí nepotřebujete počítač, mobil ani chytrou meteo apku. Vše máte u nás. Rychle, spolehlivě, přehledně. Víme, jak bude. Dnešní teploty 13 až 16. Ráno a dopoledne polojasno anebo oblačno, odpoledne spíše oblačno anebo zataženo. Zítra babí léto, slunečno, teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia. Taktéž 17 až 20 stupňů máme naměřit i v neděli. Druhá polovina víkendu má být většinou oblačná anebo zatažená.
0: Doprava.
4: Blesková doprava z Olomouce, ze Šternberka, také z D1 u hranic ve směru na Ostravu. Víme, jak se jezdí tady. Co tady dělá tolik lidí a aut? Tuhle otázku si můžeme dneska v později odpoledne a také večer říkat v centru Olomouce kolem zimního stadionu. Bude se hrát hokej a hned moravské derby, takže fanoušků bude plno. Parkovací místa budou obsazena. Mora proti Kometě dnes od 18 hodin. Před zápasem i po něm hustý provoz. Nezapomeňte. Nehoda 3 osobáků se stále od rána odklízí ve Šternberku na Opavské. A hasiči právě teď zasahují u požáru vozidla. 309. kilometr D1 u hranic ve směru na Ostravu. Zdržení kolem čtvrt hodiny.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme, jaká je ta nejdůležitější životní lekce, kterou vám život udělil a jaké moto či myšlenka vám spolehlivě pomáhá udržet si nadhled a optimismus.
1: Taková ta jakoby životní zkušenost je ta, že nikdy nic nemá člověk vzdávat předem, vždycky má bojovat do posledních let, pokud to jde, ale zase musí poznat tu chvilku, kdy už jako je to zbytečný. A taková ta zkušenost počne doby, že nemusí mít vždycky všechno pod kontrolou. Že občas je dobrý to přenechat někomu jinému, dát mu tu důvěru, aby tu věc udělal a nechat to trošku, ty věci trošku plynout. Nemůžete pořád všechno organizovat a všechno prostě kontrolovat a ono se to nakonec udělá líp, než bych to udělala já, že, takže naučit se to pustit. A takový ty životní mota, ono to zní banálně, ale ono to pořád platí. Takový to staré české z poctivosti nejdál dojdeš, z uctivosti nejdál dojdeš, lež má krátké nohy. To znamená, že pokud v životě říkáte pravdu, jste fér, tak si myslím, že to je to, co vám pomáhá, abyste fungoval správně a cítíte se dobře a žije se vám dobře.
0: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme. Skyrock. Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: Johana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
0: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
1: Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Dnes poslední pracovní den a pak to přijde 3 dny volna, prodloužený víkend. V pondělí svátek, co my budeme dělat? Bez obav, tipů a akcí je dost. V Tovačově od dneška až do pondělí svatováclavské hody, zítra si mákneme na běhu pro všechny generace, jeskyní jmén v Javoříčku, v neděli ve Smetanových sadech v Olomouci s naším rádiem běh a pochod pro psí útulky, jsme rádio, co pomáhá. A zafandíme i na sobotním fotbale, zítra olomoucký Slavonín hostí Rapotín, Ložkice si to rozdají s Brodkem u Prostějova a taktéž v sobotu velké losiny na domácím pažitu vletí na Přerov. A to stále ještě není všechno. Zdravíme na Kroměřížsko. Tady ode dneška až do pondělí bude výstava Zahrada věžky. Zve na kytky, na stromy, na keramiku, taky na podzimní dekorace. Bude i dechovka, jízda na podnicích a výstava exotických rostlin. Zahrada věžky. Více na webu výstavavěžky.cz. Ode dneška až do pondělí, tak to je Kroměřížsko. A zdravíme také všechny milovníky čokolády na Šumpersku. O víkendu čokoládové losiny ve velkých losinách. Letos na téma s čokoládou do pohádkového světa.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
4: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
5: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
6: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
5: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
6: To si píš.
5: Teda Franto, to běžím říct holkám.
6: No, to běž.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
8: Ahoj, tady Giorgio.
9: My name is Giovanni Giorgio.
8: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
10: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Děláme akce. Forsberg.cz.
15: Svatby a oslavy. Forsberg.cz.
14: Děláme akce. Forsberg.cz.
15: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
14: Děláme akce.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: Je, schořela mi kulma.
20: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
21: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh Čech a Pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Na našich vlnách začíná zpravodajský přehled, pojďme na to. Od nás víte, že nejstarší most na Moravě, Svatojanský most v Litovli, prochází kvůli zatékání odbornou opravou. Dnes je kvůli práci od 11 hodin zcela uzavřena, to do 13.30, pokládá se tu beton.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Prostějovský biokoridor Hloučela projde očistou, v sobotu ho čeká tradiční podzimní úklid v rámci akce Uklidme Česko. Dobrovolníci se aktivně pustí do čištění okolí říčky v celém úseku od Tiché po Močidýlka. Snadnější parkování bude u vlakového nádraží v Blansku. Vyroste tu nový čtyřpodlažní parkovací dům za 180 milionů korun pro 200 aut. Město už požádalo o dotaci, která by měla pokrýt asi třetinu celkových nákladů. Na výletech v horách pozor, lékaři z jesenické nemocnice varují před rostoucím počtem vážných úrazů, které si vybírají daň hlavně na kolenou. Důvodem je rozmach terénních čtyřkolek, trailů i sjezdů na koloběžkách, tak opatrně.
0: Sport.
2: České fotbalisty do 21 let čekají poslední tři kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Na Šelvíčatách si chtějí udržet své druhé místo ve skupině B. První match z trojice zápasů je čeká dnes od 15.45, vyzvou Azerbajdžán.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, a taky víme, co je typické pro babí léto. Jsou to chladnější a místy i mlhavá rána. Pak sluníčko a k tomu přes 20 stupňů. Dneska ale ještě ne. Na Moravě bude odpoledne maximálně 15 až 17. Ovšem během prodlouženého víkendu už tam ta dvacítka naskočí. A na sváteční pondělí to dokonce bude 23 stupňů. A výhledově příští týden můžeme naměřit i letních 25. Tak co, jak se na tohle babí léto těšíte?
4: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme v Olomouci u kempu Krásná Morava, kontrolují tady tu třicítku a hlídka taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. A připomínáme, omezení v Dluhonicích u Přerova kvůli rekonstrukci je až do 20. listopadu uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici a navíc teď v sobotu bude v Dluhonicích traktoriáda. Takže počítáme i s dílčím omezením kvůli téhleté akci. Tak si šetřete nervy, spojku, brzdu i plyn a užijte si s námi zbytek cesty.
5: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: na Skyroku.
1: Podívejte se teď dolů. Níž, níž, níž, ještě níž, podívejte se na své tělo a řekněte, jakou barvu oblečení máte dnes na sobě. Červené tričko, růžové šaty, bílou zástěru, černé sako, fialovou sukni nebo zelenou košili? Barvy, které nosíme, mohou ovlivnit, jaký první dojem uděláme na své okolí. Červená vyzařuje energii a dominanci, modrá působí klidně a spolehlivě, zelená připomíná rovnováhu a přírodu, žlutá a oranžová hlásí optimismus a hravost, růžová působí jemně a přátelsky, fialová originálně a kreativně, černá je symbolem elegance a autority a bílá vyzařuje čistotu a jednoduchost. Samozřejmě to neznamená, že z trička někdo spolehlivě vyčte naší osobnost, ale může to být první nápověda, než stihneme promluvit. Tak schválně, kterou barvu nejraději nosíte vy?
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
4: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcard.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rokový výběr. Skyrock. Hezké poledne.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že posloucháte. Jsou tu naše aktuální zprávy. Připomínáme, že v olomoucké katedrále svatého Václava se dnes od 14 hodin koná poslední rozloučení s významným podnikatelem a patriotem Richardem Morávkem. Developer, který svými projekty výrazně proměnil podobu Olomouce, zemřel minulý týden ve věku pouhých 56 let. Osudnými se mu staly následky vážného poranění hlavy, které utrpěl během léta ve Španělsku.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Pohonné hmoty v Olomouckém kraji dál citelně zdražují a cena nafty se už blíží k psychologické hranici 50 korun za litr. Řidiči za ní teďka zaplatí průměrně přes 49 korun, což je o propastných 16 korun více než před rokem. Hlouběji do kapsy ale sáhneme i při tankování benzinu. Natural 95 aktuálně stojí bezmála 46 korun. Pozor na nového škůdce, který se nebezpečně blíží k Česku. Na jihu Maďarska se vůbec poprvé v Evropské unii objevila invazní svítilka původem z Asie, která likviduje hlavně vinice a ovocné sady. Odborníci navíc varují, že zdejší klimatické podmínky tomuto hmyzu bohužel skvěle vyhovují.
0: Sport.
2: Dneska startuje v Londýně 9. ročník tenisového Laver Cupu, ve kterém se tradičně utká výběr Evropy se zbytkem světa. Nás může obzvlášť těšit, že v evropských barvách nastoupí také český talent Jakub Menšík. Prestižní exhibiční turnaj potrvá až do neděle, takže je před námi skvělý sportovní víkend.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že na Moravě nás čeká babí léto se vším všudy. I nadále by mělo být většinou polojasno se sluníčkem. Dneska teploty do 17 stupňů, v sobotu a v neděli už to bude kolem 20. A pozor, o tomto víkendu nás taky čeká první podzimní úplněk. Říká se mu třeba sklizňový anebo dožínkový. Prý přinese změny nálad, takže pokud s námi budou cloumat emoce, může za to úplněk.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady a v Olomouci prosíme řidiče, aby opravdu dodržovali 30 na Svodnosti, na Kmochově a taky na ulici Krapkova u parku. Občas to tady trochu rozjedete, radši zpomalte, ať pak zbytečně neplatíte pokutu. Jinak policejní hlídku máme aktuálně hlášenou v Prostějově na Konečné, jak je ten kruháč mezi Teskem a Oby, a odstavené auto je teď na D1 u exitu Mořice. Tak ať se vám naše rádio dobře poslouchá a cesta za volantem příjemně utíká.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je pátek 25. září a my vám přejeme den jako ze zlata. Dnes je den humora, také den komiksů a kdo má narosky? Muž v černém, Mizera a třeba taky Fresh Prince, tedy fenomenální herec Will Smith a zlatý narozeninový dort si zaslouží i další hollywoodské celebrity, manželé Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas slaví současně. A proč je u nás všechno zlaté? Svátek slaví všechny zlaty a zlatuše. Právě pro vás máme zlatou 24-karátovou sváteční hymnu.
2: Dneska se rozdává zlato.
3: Tak to bude drahá hymna.
2: Svátek mají naše zlaty.

0: Den jako ze zlata.
1: Přejeme všem zlatám.
0: To byla vaše sváteční hymna.
2: Skyrock kalendárium.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
4: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce, Café Gape. Káva, která probudí den.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
7: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
8: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
9: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
10: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
11: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolo toče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
12: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
13: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
12: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
13: To si piš.
12: Teda Franto, to běžím říct holkám.
13: No, to běž.
14: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.

Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Sledujeme pro vás, co se děje. Vojenský újezd Libavá na Olomoucku je teď plný vojáků. Je tu mezinárodní cvičení NATO Powerful World 2026. Přes 300 vojáků ze 13 zemí zde do 2. října trénuje, jak reagovat na působení protivníka v médiích během boje.
0: Blansko aktuálně.
2: V pondělí 28. září odstartuje z náměstí Republiky oblíbený půlmaraton Moravským krasem. Vedle hlavní trasy dlouhé 21 kilometrů se můžeme těšit na kratší běhy pro celou rodinu i bohatý doprovodný program. Pokud budete chtít v pondělí v Blansku do centra nebo směrem k jeskyním, počítejte s uzavírkami a také se změnami v hromadné dopravě. Už brzy bude hotová mechová stezka ve Svitavách. Nová přes 2 kilometry dlouhá výletní trasa propojí rybník Rosnička s pramenem řeky Svitavy. Součástí projektu v oblasti Brand jsou i nová odpočívadla i parkoviště. Tajné přidání drogy do pití má být trestné. Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh, podle kterého má být tzv. Drink spiking trestán zákonem. Stejně i podstrčení drogy do jídla. Novelu teď probere odborný výbor.
0: Sport.
2: Bronzová medaile na mistrovství Evropy pro českou boxerku Lenku Bernardovou. Tu získala po boji o postup do finále šampionátu. Zápas s Finkou Kaivoojou prohrála a do rukou tedy dostala v kategorii do 54 kilo bronz.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dneska dál většinou polojasno s trochou mraků a k tomu zhruba 15 až 17 stupňů. Prodloužený víkend pak nabídne klasické babí léto s teplotami kolem 20 a hlavně bude i víc sluníčka. Mimochodem, za měsíc se bude měnit čas, posune se o hodinu zpátky, takže zatímco dneska slunce zapadá zhruba v 18.45, tak si zkuste představit, že od 25. října bude tma už před 17. hodinou.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
5: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Hana.
6: Okruh.
0: Skyrock.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu. Na Zábřešsku na 103,7 FM.

0: pátek trávíte s námi, díky za to. Za chvíli posíláme další hity, posvítíme si taky na naučnou stezku Vrcholy Jeseníků, která získala cenu v kategorii Novinka cestovního ruchu v oblasti Olomouckého kraje. Počkejte si na to.
1: www.podlahypoker.cz Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
2: Malosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
3: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Aluminper, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminper, pergoly z hliníku CZ.
5: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
11: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/, pojďte k nám.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
15: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
16: Olomoucký report CZ.
17: Pořád se něco děje.
16: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
18: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
17: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
19: Rádio Hana, Skyrock.
20: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: Věděli jste, že kvalitní krejčí je dnes na trhu práce vzácnější než dobrý IT specialista? Lidé už nechtějí jen tuctovou konfekci z řetězců. Chtějí originalitu, kvalitu a oblečení, které sedne jako ulité. A přesně to je šance pro tebe. Střední odborná škola Prostějov na náměstí Edmunda Husrla otevírá perspektivní obor krejčí krejčová. Naučíš se perfektně rozumět materiálům, stříhat, šít a tvořit oděvy na míru od A do Z. Během studia získáš praxi v renomovaných oděvních firmách a do ruky dostaneš řemeslo, se kterým se v životě nestratíš. Ať už se rozhodneš pracovat pro prestižní značky nebo rozjet vlastní podnikání. Staň se vyhledávaným odborníkem. Studuj u nás. sosprostějov.cz. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor krejčí krejčová.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokračujeme v představování vítězů cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tentokrát vyrážíme vysoko do hor. V kategorii novinka v cestovním ruchu zvítězila naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Na telefonu právě teď vítáme našeho dnešního hosta. Je to autorka projektu Jitka Janíčková. Dobrý den.
3: Zdravím posluchače, přeji dobrý den.
2: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Pojďme si ji představit, kde leží, odkud kam nás vezme.
3: Tak naše naučná stezka leží ve Šrotových léčebných lázních, představuje 14 nejznámějších vrcholů Jeseníků. Každý vrchol je stvárněn v podobě dřevěné sochy. Tu podobu získali podle legend, pověstí, přírodních krás. Můžete vidět například vyřezávané skřítky, kamzíka, zvoničku, povoz s koňmi, majestátnou sochu praděda a další.
2: V cenách Olomouckého kraje jste v kategorii novinka v cestovním ruchu bodovali, zvítězili. Čím si podle vás vaše stezka získala hlasy?
3: Tak za mě určitě proto, že je teda velmi krátká. To určitě návštěvníky oslovilo. Naše stezka měří pouze 360 metrů a na té stezce vlastně vidí těch 14 nejznámějších vrcholů. Pokud by šli opravdu ve skutečnosti po horách, tak ta délka trasy je dlouhá 57 kilometrů. No a u nás to tedy mají všechno zhlédnuto za velmi krátkou chvíli, ale můžou se také inspirovat a vydat se dál do hor.
2: A závěrečný dotaz, který prakticky pro všechny, které jsme právě nalákali, kde stezka začíná ještě jednou, kdy je nejlepší se na ně vydat a zvládnou ji třeba i rodiny s malými dětmi?
3: Tak stezka začíná v Lipové ve Šrotových lázních, přímo v lázeňském areálu nad vilou Groman, kde je start, jdou podél Anenského potoka, samozřejmě obejdou všechny vrcholy, všechny sochy, jdou po upraveném chodníčku, takže je prakticky bez omezení, ani roční období nic vás nezastaví, je pro pěší, pro cyklisty i pro maminky z kočárky.
2: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků, vítěz letošních cen Olomouckého kraje v kategorii novinka v cestovním ruchu a autorka projektu v našem vysílání Jitka Janíčková. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za další tip na výlet v našem kraji. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Konec reklamy a my jedeme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
4: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
5: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
6: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
7: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
10: svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
11: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Nové informace právě teď a pro vás, pojďte si je poslechnout. Opravou i nadále prochází ulice Olomoucká v Horce nad Moravou. Nyní cestu čeká asfaltování, což upraví trasy autobusových linek 18 a 20 Olomoucké městské hromadné dopravy, a to od 28. do 30. září. 18 pojede jen v úseku Tržnice, Horka u přejezdu, a 20 pojede objížďkou. Podrobnosti o změnách najdeme na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Bude se vylepšovat Kroměříž z podnětů obyvatel. Město realizuje 3 projekty z participativního rozpočtu. Lidé svými hlasy rozhodli o pořízení nových stánků na tržiště, o obnově hřiště Trávník i vzniku golfového hřiště. Podpora sportu ve Valašském Meziříčí. Začala oprava atletického i fotbalového stadionu za 21 milionů korun. Práce zahrnují celkovou obnovu šaten i modernizaci osvětlení. Hotovo má být začátkem března. První sníh letošní sezóny v Česku, přinesl ho studený vzduch. Na nejvyšší české hoře Sněžce se ve čtvrtek objevily první sněhové vločky i slabý poprašek, což potvrdila i tamní meteorologická stanice.
0: Sport.
2: Amálie Hilgertová se jako jediná česká kajakářka probojovala do finále mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Itálii. V semifinále si vyjela 9. příčku a po delší době tak znovu zaútočí na cenné kovy. A tušíte správně, její teta je slavná Štěpánka Hilgertová, která 2x vyhrála olympiádu a mistrovství světa. Amálii nyní držíme palce v boji o evropský titul.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, a taky víme, co je typické pro babí léto. Jsou to chladnější a místy i mlhavá rána. Pak sluníčko a k tomu přes 20 stupňů. Dneska ale ještě ne. Na Moravě bude odpoledne maximálně 15 až 17. Ovšem během prodlouženého víkendu už tam ta 20 naskočí. A na sváteční pondělí to dokonce bude 23 stupňů. A výhledově příští týden můžeme naměřit i letních 25. Tak co, jak se na tohle babí léto těšíte?
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: Do pohody dnešního dne vám posíláme na naší vlně další hit. Máme pátek a na dnešek připadá den komiksů. Tak všechny komiksáky a milovníky tohoto obrázkového čtení zdravíme. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
7: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
8: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
11: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
10: A proto buďte u toho.
11: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás, Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
10: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Houbařská sezóna už je v plném proudu. Jaké jsou ty nejlepší recepty z hub, tak s tím nám aktuálně poradí například i Report.cz. Zítra se v Olomouci uskuteční pokus o český rekord v nastoupaných schodech, a to opakovaně na jižní věži katedrály svatého Václava. Celkem chceme překonat 15 000 schodů. Jak píše Olomouc.cz, do téhleté výzvy se kromě průvodce Jaromíra Krátkého může zapojit kdokoliv. Ředitelství silnic a dálnic opraví výtluky na severu našeho kraje, kde všude musí řidiči zpomalit, tak o tom informuje šumperský raj.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo, a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
13: Ahoj, tady Giorgio.
14: My name is Giovanni Giorgio.
13: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
15: Choose your fighter.
13: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
16: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice, na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
0: Děláme akce. Forsberg.cz.
17: Svatby a oslavy. Forsberg.cz.
0: Děláme akce.
18: Forsberg.cz.
17: Večírky i velké firemní eventy.
18: Forsberg.cz.
0: Děláme akce.
19: Melodický rok.
7: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Na našich vlnách začíná zpravodajský přehled, pojďme na to. Zaběhat si v parku a podpořit přitom zvířata, to můžeme tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Ve 13 hodin tu začne 5. ročník charitativního běhu a pochodu pro útulky. Program charitativní akce přibližuje webreport.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Prostějovský biokoridor Hloučela projde očistou. V sobotu ho čeká tradiční podzimní úklid v rámci akce Ukliďme Česko. Dobrovolníci se aktivně pustí do čištění okolí říčky v celém úseku od Tiché po Močidýlka. Po dálnici D1 mezi Ostravou a Brnem v úterý nebezpečně kličkoval autobus s téměř 20 cestujícími. Šofér podle svědků přejížděl z pruhu do pruhu a najížděl až na samotná svodidla. Policie následně zjistila, že za volantem seděl opilý a v krvi měl přes 1 promile alkoholu. Řidič je nyní podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky. Na výletech v horách pozor, lékaři z jesenické nemocnice varují před rostoucím počtem vážných úrazů, které si vybírají daň hlavně na kolenou. Důvodem je rozmach terénních čtyřkolek, trailů i sjezdů na koloběžkách, tak opatrně.
0: Sport.
2: České fotbalisty do 21 let čekají poslední 3 kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Na Šelvíčatách si chtějí udržet své 2. místo ve skupině B. První match z trojice zápasů je čeká dnes od 15.45, vyzvou Azerbajdžán.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Dál očekáváme oblačnou oblohu, během noci by se nám ale mraky mohly začít trochu rozpouštět. Nejnižší teploty nám během noci spadnou až ke 3 stupňům. V údolích můžeme naměřit dokonce i jen 1 stupeň nad nulou. Na okno otevřené do kořán po celou noc už to asi úplně nebude. Zítřek pak slibuje většinou slunečno a mírné oteplení. Nejvyšší teploty se vyšplhají až k 21 stupňům. Pršet by nám v sobotu nemělo, foukat bude jen slabý větr. Prostě počasí parádní na výlet.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto na Krajnici si dáme pozor na D35 na okruhu Olomouce ve směru od Mohelnice za exitem Křelov. Kolony se nám tady ale zatím netvoří. Hned 2 nehody řešíme na Bruntálsku. Jedna je přímo v Bruntálu v ulici Jesenická na křižovatce s Jiráskovou. Srazila se tu 2 osobní auta, projet je možné, ale opatrně. Nákladák s osobákem se nám pak srazil na trase Bruntál-Lomnice u Rýmařova na úrovni Tylovského rybníku. Probíhá tady vyšetřování. I tady dáme nohu z plynu. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
5: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: love you both.
1: Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: Pohodový pátek vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Víkend už stojí za dveřmi a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
8: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom.
10: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
11: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
12: To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: Všimli jste si, jak rychle se mění svět? Technologie letí dopředu, ale jedné věci se stroje nikdy nevyrovnají. Lidskému nápadu a poctivému detailu. Móda není jen oblečení. Je to postoj, styl a první dojem, který uděláte. A právě tady nastupují dva obory, bez kterých by svět módy neexistoval. Návrhář a krejčí. Jeden vloží nápad na papír, druhý mu dá tvar, materiál a život. Perfektní týmová práce, která tvoří hodnoty. Chceš v životě dělat něco, co má viditelný výsledek a reálný smysl? Obory krejčí a modelářství návrhářství oděvů ti dají do rukou řemeslo, které má obrovský respekt a čím dál větší cenu. Nech za sebou stopu v oděvním designu. Tvoř, experimentuj a ukaž svůj styl. Podívej se na možnosti studia a zjisti, kam až tě tvoje kreativita může zavést. Řemeslo žije a poctivá práce má budoucnost. Studuj obor krejčí a obor modelářství návrhářství oděvů.
1: Dnes poslední pracovní den a pak to přijde 3 dny volna, prodloužený víkend. V pondělí svátek, co my budeme dělat? Bez obav, tipů a akcí je dost. V Tovačově ode dneška až do pondělí svatováclavské hody, zítra si mákneme na běhu pro všechny generace, jeskyní jmén v Javoříčku, v neděli ve Smetanových sadech v Olomouci s naším rádiem běh a pochod pro psí útulky, jsme rádio, co pomáhá. A zafandíme i na sobotním fotbale, zítra olomoucký Slavonín hostí Rapotín, Loškice si to rozdají s Brodkem u Prostějova. A taktéž v sobotu velké losiny na domácím pažitu vletí na Přerov. A to stále ještě není všechno. Zdravíme na Kroměřížsko. Tady ode dneška až do pondělí bude výstava Zahrada věžky. Zve na kytky, na stromy, na keramiku, taky na podzimní dekorace. Bude i dechovka, jízda na ponicích a výstava exotických rostlin. Zahrada věžky. Více na webu výstavavěžky.cz. Ode dneška až do pondělí, tak to je Kroměřížsko. A zdravíme také všechny milovníky čokolády na Šumpersku. O víkendu čokoládové losiny ve velkých losinách. Letos na téma s čokoládou do pohádkového světa.
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
3: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 km. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
6: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
10: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
11: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
12: Skluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz. Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Sledujeme pro vás, co se děje. Vojenský újezd Libavá na Olomoucku je teď plný vojáků. Je tu mezinárodní cvičení NATO Powerful World 2026. Přes 300 vojáků ze 13 zemí zde do 2. října trénuje, jak reagovat na působení protivníka v médiích během boje.
0: Zábřeh aktuálně.
2: Krojovaní Hanáci v Zábřeze. Město bude v pondělí hostit 17. ročník folklorního festivalu Setkání Hanáků. Po 12 letech se tak na Masarykovo náměstí v Zábřeze vrátí průvod stovek krojovaných Hanáků i tradiční jízda králů. Prostějovští policisté dopadli 29-letého podvodníka ze Šumperska, který na Facebooku lákal na dovoz palivového dřeva. Jeden z napálených zákazníků mu zaplatil za 33 kubíků, ale až po vysypání nákladu zjistil, že jich dostal pouhých 15. Za tento podfuk teď pachateli hrozí až 2 roky za mřížemi. Tajné přidání drogy do pití má být trestné. Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh, podle kterého má být takzvaný drink spiking trestán zákonem. Stejně i podstrčení drogy do jídla. Novelu teď probere odborný výbor.
1: Sport.
2: Čeští fotbaloví reprezentanti vstoupí už tuto sobotu do zbrusu nové éry. V očekávaném zápase proti Chorvatsku se totiž vůbec poprvé představí pod vedením španělského trenéra Santiho Deny. Ten na lavičce národního týmu nahradil Miroslava Koubka hned po nedávném mistrovství světa.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude i o víkendu. Sobota nás místy může přivítat mlhou, přes den pak čekáme polojasno, přechodně až jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni. Neděle pak hlásí hlavně polojasno, přechodně, ale může být až oblačno. Oproti sobotě se nám malinko oteplí. Teplotní maxima mohou vyšplhat až k 22 stupňům. Ani jeden víkendový den by nám nemělo pršet. Biozátěž by celý víkend měla být na jedničce, tedy na svém nejlepším stupni.
1: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku řešíme hned 2 nehody. První máme na D35 na trase Mohelnice Olomouc za exitem Unčovice. K nehodě došlo taky v Chomoutově v ulici Horecká, tam u kadeřnictví. Havárii nám pak hlásíte taky ve Zlíně na třídě Tomáše Bati na křižovatce s ulicí Díly 2. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D55 mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever, taky v Olomouci v ulici U podjezdu. Na D1 na exitu Hranice a Přerov. Potkat je můžeme taky v Otrokovicích, v ulici Objízdná a v Kroměříži v ulici Hulínská. Tak jděte opatrně a dál s naším rádiem.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme, jaká je ta nejdůležitější životní lekce, kterou vám život udělil a jaké moto či myšlenka vám spolehlivě pomáhá udržet si nadhled a optimismus.
1: Taková ta jakoby životní zkušenost je ta, že nikdy nic nemá člověk vzdávat předem, vždycky má bojovat do posledních let, pokud to jde, ale zase musí poznat tu chvilku, kdy už jako je to zbytečný. A taková ta zkušenost počne doby, že nemusí mít vždycky všechno pod kontrolou, že občas je dobrý to přenechat někomu jinému, dát mu tu důvěru, aby to věc udělal a nechat to trošku, ty věci trošku plynout. Nemůžete pořád všechno organizovat a všechno prostě kontrolovat a ono se to nakonec udělá líp, než bych to udělala já, že, takže naučit se to pustit. A takový ty životní mota, ono to zní banálně, ale ono to pořád platí. Takový to staré české, z poctivosti nejdál dojdeš, z úctivosti nejdál dojdeš, lež má krátké nohy. To znamená, že pokud v životě říkáte pravdu, jste fér, tak si myslím, že to je to, co vám pomáhá, abyste fungoval správně a cítíte se dobře a žije se vám dobře.
0: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: styl na Skyroku.
1: Podívejte se teď dolů. Níž, níž, níž, ještě níž, podívejte se na své tělo a řekněte, jakou barvu oblečení máte dnes na sobě. Červené tričko, růžové šaty, bílou zástěru, černé sako, fialovou sukni nebo zelenou košili? Barvy, které nosíme, mohou ovlivnit, jaký první dojem uděláme na své okolí. Červená vyzařuje energii a dominanci, modrá působí klidně a spolehlivě, zelená připomíná rovnováhu a přírodu, žlutá a oranžová hlásí optimismus a hravost, růžová působí jemně a přátelsky, fialová originálně a kreativně, černá je symbolem elegance a autority a bílá vyzařuje čistotu a jednoduchost. Samozřejmě to neznamená, že z trička někdo spolehlivě vyčte naší osobnost, ale může to být první nápověda, než stihneme promluvit. Tak schválně, kterou barvu nejraději nosíte vy?
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
3: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď domů Bea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
8: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
7: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
8: To si piš.
7: Teda Franto, to běžím říct holkám.
8: No, to běž.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
12: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
13: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
14: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
15: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
16: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku.cz.
0: Skyrock. Úsměvem vylepšujeme další den.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Nové informace právě teď a pro vás, pojďte si je poslechnout. V olomoucké katedrále svatého Václava se v pátek sešly stovky smutečních hostů k poslednímu rozloučení s významným developerem Richardem Morávkem. Dorazila i řada známých osobností, aby uctila památku tohoto patriota, který se velkou měrou podílel na moderní proměně města. Morávek tragicky zemřel minulý týden na následky zranění po nešťastném pádu na dovolené.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Bude se vylepšovat Kroměříž z podnětu obyvatel. Město realizuje 3 projekty z participativního rozpočtu. Lidé svými hlasy rozhodli o pořízení nových stánků na tržiště, o obnově hřiště Trávník i vzniku golfového hřiště. Podpora sportu ve Valašském Meziříčí. Začala oprava atletického i fotbalového stadionu za 21 milionů korun. Práce zahrnují celkovou obnovu šaten i modernizaci osvětlení. Hotovo má být začátkem března. V Česku může dojít k dočasným výpadkům léku Topamax, který užívají pacienti s epilepsií. Výrobce tuto situaci vysvětluje nutnými úpravami na svých výrobních linkách. Omezení by se naštěstí mělo týkat pouze jednoho typu dodávaného balení tohoto přípravku.
0: Sport.
2: Bývalý fotbalový reprezentant Milan Baroš se tuto sobotu v Ostravě ještě jednou a definitivně rozloučí se svou hráčskou kariérou. Na tamním městském stadionu pořádá velkolepý benefiční zápas, ve kterém po jeho boku nastoupí i další známé tváře.
0: Máme přehled.
3: Skyrock.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 18 hodin a 43 minut. Vyšlo chvíli před 6:45 a to znamená, že jsme dneska měli naposledy sluneční svit déle než 12 hodin. Zítra už pod tuto hranici klesneme. Dny se nám prostě stále zkracují. Kromě slunce se mrkneme i na měsíc. Ten nám dnes dorůstá do zítřejšího úplňku. Čeká nás takzvaný dožínkový nebo taky kukuřičný úplněk, který se tak nazývá podle sklizňového období. Další úplněk nás pak čeká zase 26. října.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku momentálně řešíme dokonce 3 nehody. Jedna je přímo v Olomouci ve Fischerově ulici u parkoviště. Je tady uzavřen jeden jízdní pruh, probíhá vyšetřování. Druhou máme v Chomoutově v ulici Dalimilova. Srazila se tu motorka s osobákem, jeden jízdní pruh je uzavřen, probíhá tady taky vyšetřování. A uzavřený pruh je taky u nehody na D35 na trase Mohelnice Olomouc za exitem Unčovice. Hlásíte nám taky policejní hlídky, pokud nám hrozí na D46 na exitu Vranovice-Kelčice, na D1 na exitu Lipník-Loučka a taky v Olomouci v ulici Dolní Novosadská. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je pátek 25. září a my vám přejeme den jako ze zlata. Dnes je den humora, také den komiksů a kdo má na rozky? Muž v černém, Mizera a třeba taky Fresh Prince, tedy fenomenální herec Will Smith a zlatý narozeninový dort si zaslouží i další hollywoodské celebrity, manželé Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas slaví současně. A proč je u nás všechno zlaté? Svátek slaví všechny zlaty a zlatuše. Právě pro vás máme zlatou 24-karátovou sváteční hymnu.
2: Dneska se rozdává zlato.
3: Tak to bude drahá hymna.
2: Svátek mají naše zlaty.

0: Den jako ze zlata.
1: Přejeme všem zlatám.
0: To byla vaše sváteční hymna.
2: Skyrock kalendárium. Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
8: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
9: Ahoj, tady Giorgio.
10: My name is Giovanni Giorgio.
9: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
11: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
12: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
11: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
12: To si píš.
11: Teda Franto, to běžím říct holkám.
12: No, to běž.
13: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
14: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: To snad ne, já se na to vysp***u. A Kuťka je zase fuč.
19: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
18: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
19: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
20: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.

0: Rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Koná se od 8. do 11. října na olomouckém výstavišti a nabídne hlavní expozici ovoce, zeleniny a květin v pavilonu A a bohatý doprovodný program a trhy. Univerzita Palackého v Olomouci má od čtvrtka nového kvestora. Na místo po Josefu Suchánkovi nastupuje zkušený finanční manažer Michal Jakeš. Ten teď bude mít pod palcem veškerý univerzitní rozpočet, správu majetku i nové investice. Ve Věžkách na Kroměřížsku právě odstartovala podzimní výstava Zahrada Věžky 2026. Zahrádkáři z celého Česka si odtud v koších hrdě odnášejí nejen chryzantémy a rybízy, ale třeba i exotické fíkovníky. Na lov nových sazenic máte čas až do pondělí 28. září. Afričtí sloni se dovedou léčit, ukazuje to nová studie vědců, kteří působili v Keni. Sloni podle studie využívají desítky různých léčivých rostlin k léčbě sebe i dalších členů svých stád, když onemocní, píše o tom BBC. Sport. Legendární brankář Petr Čech si pochvaluje, že česká fotbalová reprezentace má aktuálně na výběr ze tří vyrovnaných a velmi kvalitních gólmanů. Podle něj by do úvodního zápasu Ligy národů proti Chorvatsku mohl naskočit naprosto kdokoliv z nich. Mírnou výhodu by ale díky dosavadní kontinuitě mohl mít Matěj Kovář, řekl Petr Čech pro Deník. Počasí.
2: Víme, jak bude a zdá se, že před námi je vyloženě víkend na houby. Podle meteorologů je totiž pravděpodobnost růstu hub na celé Hané minimálně střední, spíše ale vysoká až velmi vysoká. S plným košíkem odcházíte dnes z Doubravy, tam prý rostou bedly, křemenáče, klousci i praváci. Krásné kousky prý odnášíte i z okolí Horní Lipové na Jesenicku. Fotku praváčků od vás máme i z Velkého Meziříčí. Zároveň už je poměrně chladněji, takže aktivita Líšťat je téměř na celé Hané nepatrná. Přesto pokud plánujeme trochu se prodírat nějakými hustými porosty, se raději repelentem nastříkáme. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci připomínáme bouračku dvou osobáků ve Fischerově ulici. Na okruhu Olomouce na D35 na trase směrem na Lipník na exitu Nemilany pak raději zpomalíme kvůli odstavenému autu na Krajnici. Bouračku řešíme taky v Zábřehu v ulici 17. listopadu. Je tady uzavřen jeden jízdní pruh, probíhá tady vyšetřování, projíždíme proto opatrně. Hlásíte nám taky policejní hlídky, jsou v Olomouci v ulici Studentská a taky v ulici Hinajsova, v Napajedlech v ulici Kvítkovická a taky ve Světavách v ulici Poličská. Přejeme vám příjemnou cestu.
3: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Johana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokračujeme v představování vítězů cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tentokrát vyrážíme vysoko do hor. V kategorii novinka v cestovním ruchu zvítězila naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Na telefonu právě teď vítáme našeho dnešního hosta. Je to autorka projektu Jitka Janíčková. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače, přeji dobrý den.
1: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Pojďme si ji představit, kde leží, odkud kam nás vezme.
2: Tak naše naučná stezka leží ve Šrotových léčebných lázních, představuje 14 nejznámějších vrcholů Jeseníků. Každý vrchol je stvárněn v podobě dřevěné sochy. Tu podobu získali podle legend, pověstí, přírodních krás. Můžete vidět například vyřezávané skřítky, kamzíka, zvoničku, povoz s koňmi, majestátnou sochu praděda a další.
1: V cenách Olomouckého kraje jste v kategorii novinka v cestovním ruchu bodovali, zvítězili. Čím si podle vás vaše stezka získala hlasy?
2: Tak za mě určitě proto, že je teda velmi krátká. To určitě návštěvníky oslovilo. Naše stezka měří pouze 360 metrů a na té stezce vlastně vidí těch 14 nejznámějších vrcholů. Pokud by šli opravdu ve skutečnosti po horách, tak ta délka trasy je dlouhá 57 kilometrů. No a u nás to tedy mají všechno zhlédnuto za velmi krátkou chvíli, ale můžou se také inspirovat a vydat se dál do hor.
1: A závěrečný dotaz, tedy prakticky pro všechny, které jsme právě nalákali, kde stezka začíná ještě jednou, kdy je nejlepší se na ně vydat a zvládnou ji třeba i rodiny s malými dětmi?
2: Tak stezka začíná v Lipové ve Šrotových lázních, přímo v lázeňském areálu nad vilou Groman, kde je start, jdou podél Anenského potoka, samozřejmě obejdou všechny vrcholy, všechny sochy, jdou po upraveném chodníčku, takže je prakticky bez omezení, ani roční období nic vás nezastaví, je pro pěší, pro cyklisty i pro maminky z kočárky.
1: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků, vítěz letošních cen Olomouckého kraje v kategorii novinka v cestovním ruchu a autorka projektu v našem vysílání Jitka Janíčková. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za další tip na výlet v našem kraji. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Konec reklamy a my jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Děláme akce. Forsberg.cz.
12: Svatby a oslavy. Forsberg.cz.
11: Děláme akce. Forsberg.cz.
12: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
11: Děláme akce.
13: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
14: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
15: Na rok máš nárok.
16: Skyrock.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Koná se od 8. do 11. října na olomouckém výstavišti a nabídne hlavní expozici ovoce, zeleniny a květin v pavilonu A a bohatý doprovodný program a trhy. Univerzita Palackého v Olomouci má od čtvrtka nového kvestora. Na místo po Josefu Suchánkovi nastupuje zkušený finanční manažer Michal Jakeš. Ten teď bude mít pod palcem veškerý univerzitní rozpočet, správu majetku i nové investice. Ve Věžkách na Kroměřížsku právě odstartovala podzimní výstava Zahrada Věžky 2026. Zahrádkáři z celého Česka si odtud v koších hrdě odnášejí nejen chryzantémy a rybízy, ale třeba i exotické fíkovníky. Na lov nových sazenic máte čas až do pondělí 28. září. Afričtí sloni se dovedou léčit, ukazuje to nová studie vědců, kteří působili v Keni. Sloni podle studie využívají desítky různých léčivých rostlin k léčbě sebe i dalších členů svých stád, když onemocní, píše o tom BBC. Sport. Legendární brankář Petr Čech si pochvaluje, že česká fotbalová reprezentace má aktuálně na výběr ze tří vyrovnaných a velmi kvalitních gólmanů. Podle něj by do úvodního zápasu Ligy národů proti Chorvatsku mohl naskočit naprosto kdokoliv z nich. Mírnou výhodu by ale díky dosavadní kontinuitě mohl mít Matěj Kovář, řekl Petr Čech pro Deník. Počasí.
2: Víme, jak bude a zdá se, že před námi je vyloženě víkend na houby. Podle meteorologů je totiž pravděpodobnost růstu hub na celé Hané minimálně střední, spíše ale vysoká až velmi vysoká. S plným košíkem odcházíte dnes z Doubravy, tam prý rostou bedly, křemenáče, klousci i praváci. Krásné kousky prý odnášíte i z okolí Horní Lipové na Jesenicku. Fotku praváčků od vás máme i z Velkého Meziříčí. Zároveň už je poměrně chladněji, takže aktivita Líšťat je téměř na celé Hané nepatrná. Přesto pokud plánujeme trochu se prodírat nějakými hustými porosty, se raději repelentem nastříkáme. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci připomínáme bouračku dvou osobáků ve Fischerově ulici. Na okruhu Olomouce na D35 na trase směrem na Lipník na exitu Nemilany pak raději zpomalíme kvůli odstavenému autu na Krajnici. Bouračku řešíme taky v Zábřehu v ulici 17. listopadu. Je tady uzavřen jeden jízdní pruh, probíhá tady vyšetřování, projíždíme proto opatrně. Hlásíte nám taky policejní hlídky, jsou v Olomouci v ulici Studentská a taky v ulici Hinajsova, v Napajedlech v ulici Kvítkovická a taky ve Světavách v ulici Poličská. Přejeme vám příjemnou cestu.
3: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Koná se od 8. do 11. října na olomouckém výstavišti a nabídne hlavní expozici ovoce, zeleniny a květin v pavilonu A a bohatý doprovodný program a trhy. Univerzita Palackého v Olomouci má od čtvrtka nového kvestora. Na místo po Josefu Suchánkovi nastupuje zkušený finanční manažer Michal Jakeš. Ten teď bude mít pod palcem veškerý univerzitní rozpočet, správu majetku i nové investice. Ve Věžkách na Kroměřížsku právě odstartovala podzimní výstava Zahrada Věžky 2026. Zahrádkáři z celého Česka si odtud v koších hrdě odnášejí nejen chryzantémy a rybízy, ale třeba i exotické fíkovníky. Na lov nových sazenic máte čas až do pondělí 28. září. Afričtí sloni se dovedou léčit, ukazuje to nová studie vědců, kteří působili v Keni. Sloni podle studie využívají desítky různých léčivých rostlin k léčbě sebe i dalších členů svých stád, když onemocní, píše o tom BBC. Sport. Legendární brankář Petr Čech si pochvaluje, že česká fotbalová reprezentace má aktuálně na výběr ze tří vyrovnaných a velmi kvalitních gólmanů. Podle něj by do úvodního zápasu Ligy národů proti Chorvatsku mohl naskočit naprosto kdokoliv z nich. Mírnou výhodu by ale díky dosavadní kontinuitě mohl mít Matěj Kovář, řekl Petr Čech pro Deník. Počasí.
2: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nás mohou výjimečně zaskočit mlhy, přes den už ale očekáváme polojasno, přechodně až jasno. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 17 až 21 stupňům, na horách bude o něco chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 14 stupňů. Foukat by nám měl jen slabý větřík. Čeká nás prostě počasí, tak akorát na nějaký výlet. Jen se na další pobyt venku raději namažeme opalovacím krémem, UV index by měl být střední na čtvrtém stupni.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
4: Rádio Haná. Okruh. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Hubařská sezóna už je v plném proudu. Jaké jsou ty nejlepší recepty z hub, tak s tím nám aktuálně poradí například i report.cz. Zítra se v Olomouci uskuteční pokus o český rekord v nastoupaných schodech, a to opakovaně na jižní věži katedrály svatého Václava. Celkem chceme překonat 15 000 schodů. Jak píše Olomouc.cz, do téhleté výzvy se kromě průvodce Jaromíra Krátkého může zapojit kdokoliv. Ředitelství silnic a dálnic opraví výtluky na severu našeho kraje, kde všude musí řidiči zpomalit, tak o tom informuje šumperský raj.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
1: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Radio Hana Skyrock.
8: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
9: Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou.
8: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
9: Zprávy na Skyroku hned po celé.
8: Tak nás laďte dál.

0: Ahoj, tady Giorgio.
1: My name is Giovanni Giorgio.
0: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
2: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
3: Rádio Hana Skyrock.
4: Skyrock. Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkné 25. září se Skyrokem. V hudebních vodách musíme začít u Johna Bonhama, nezapomenutelného bubeníka Led Zeppelin. Ten nás opouští rockerskou smrtí po nadměrném požití alkoholu 25. září 1980. Kromě fenomenální hry jistě přispívá k nesmrtelnosti i fakt, že Led Zeppelin již dále nepokračují. 4. listopadu 1980 vydávají prohlášení. Přejeme si, aby vešlo ve známost, že ztráta našeho drahého přítele a ohled na jeho rodinu společně se smyslem pro nedělitelnost, který cítíme společně s naším manažerem, nás dovedli k rozhodnutí nepokračovat v činnosti skupiny. To prostě podepsáno Led Zeppelin. Naopak 25. září 1976 vzniká v irském Dublinu skupina ve složení Bono Vox, Edge, Adam Clayton, Larry Mullen. Tehdy mají název Feedback, o rok později si říkají The Hype, až v roce 1978 přichází současný název, známe jej jako YouTube. 25. září 1944 pokračujeme na filmovém plátně s Michaelem Douglasem. Z celé řady jeho filmů si jmenujeme Honba za diamantem, Honba za klenotem Nilu, Osudová přitažlivost, Válka rouzových, Základní instinkt, Volný pád nebo Skandální odhalení. Je majitelem dvou Oscarů, tří zlatých globů a prestižní divadelní ceny Tony. Nakonec domů do fotbalové slávě. 25. září 1913 přichází na svět největší legenda českého fotbalu, kanonýr par excellence Pepi Bican. Za své výkony získává i vesmírné ocenění.
2: Je to od roku 1999, takže Pepi Bican to ještě zažil, protože Mezinárodní astronomická unie, která má jediná právo pojmenovávat nebeská tělesa, tak ji pojmenovala Pepi Bican jako jedno slovo, takže je to přímo takhle zvěčněno a je tam přímo napsáno v tom zdůvodnění, že je to na památku právě jeho úspěšné fotbalové kariéry.
1: Zítra opět lovíme v dějinách, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: baví nás bavit vás. I v pátek. Skyrock.
1: Nejlepší rockový výběr.

just being free.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokračujeme v představování vítězů cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tentokrát vyrážíme vysoko do hor. V kategorii novinka v cestovním ruchu zvítězila naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Na telefonu právě teď vítáme našeho dnešního hosta. Je to autorka projektu Jitka Janíčková. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače, přeji dobrý den.
1: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Pojďme si ji představit, kde leží, odkud kam nás vezme.
2: Tak naše naučná stezka leží ve Šrotových léčebných lázních, představuje 14 nejznámějších vrcholů jeseníků. Každý vrchol je stvárněn v podobě dřevěné sochy. Tu podobu získali podle legend, pověstí, přírodních krás. Můžete vidět například vyřezávané skřítky, kamzíka, zvoničku, povoz s koňmi, majestátnou sochu praděda a další.
1: V cenách Olomouckého kraje jste v kategorii novinka v cestovním ruchu bodovali, zvítězili. Čím si podle vás vaše stezka získala hlasy?
2: Tak za mě určitě proto, že je teda velmi krátká. To určitě návštěvníky oslovilo. Naše stezka měří pouze 360 metrů. A na té stezce vlastně vidí těch 14.

0: nejznámějších vrcholů. Pokud by šli opravdu ve skutečnosti po horách, tak ta délka trasy je dlouhá 57 kilometrů. No a u nás to tedy mají všechno zhlédnuto za velmi krátkou chvíli, ale můžou se také inspirovat a vydat se dál do hor.
1: A závěrečný dotaz, teď tedy prakticky pro všechny, které jsme právě nalákali. Kde stezka začíná ještě jednou? Kdy je nejlepší se na ně vydat a zvládnou ji třeba i rodiny s malými dětmi?
0: Tak stezka začíná v Lipové ve Šrtových Lázních, přímo v lázeňském areálu nad vilou Groman, kde je start. Jdou podél Anenského potoka, samozřejmě obejdou všechny vrcholy, všechny sochy, jdou po upraveném chodníčku, takže je prakticky bez omezení, ani roční období nic vás nezastaví, je pro pěší, pro cyklisty i pro maminky z kočárky.
1: Naučná stezka vrcholy Jeseníků, vítěz letošních cen Olomouckého kraje v kategorii novinka v cestovním ruchu a autorka projektu v našem vysílání Jitka Janíčková. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za další tip na výlet v našem kraji. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Konec reklamy a my jedeme dál.

giggles.

0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv. Olomoucká katedrála svatého Václava se v pátek zaplnila stovkami smutečných hostů, kteří se přišli naposledy rozloučit s podnikatelem Richardem Morávkem. Tento významný developer a velký patriot, který dlouhé roky měnil podobu města, podlehl minulý týden těžkým zraněním po tragickém pádu na dovolené. Univerzita Palackého v Olomouci má od čtvrtka nového kvestora. Na místo po Josefu Suchánkovi nastupuje zkušený finanční manažer Michal Jakeš. Ten teď bude mít pod palcem veškerý univerzitní rozpočet, správu majetku i nové investice. Ve Věžkách na Kroměřížsku právě odstartovala podzimní výstava Zahrada Věžky 2026. Zahrádkáři z celého Česka si odtud v koších hrdě odnášejí nejen chryzantémy a rybízy, ale třeba i exotické fíkovníky. Na lov nových sazenic máte čas až do pondělí 28. září. Afričtí sloni se dovedou léčit, ukazuje to nová studie vědců, kteří působili v Keni. Sloni podle studie využívají desítky různých léčivých rostlin k léčbě sebe i dalších členů svých stád, když onemocní, píše o tom BBC. Sport. Legendární brankář Petr Čech si pochvaluje, že česká fotbalová reprezentace má aktuálně na výběr ze tří vyrovnaných a velmi kvalitních gólmanů. Podle něj by do úvodního zápasu Ligy národů proti Chorvatsku mohl naskočit naprosto kdokoliv z nich. Mírnou výhodu by ale díky dosavadní kontinuitě mohl mít Matěj Kovář, řekl Petr Čech pro Deník. Počasí.
3: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nás mohou výjimečně zaskočit mlhy, přes den už ale očekáváme polojasno, přechodně až jasno. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 17 až 21 stupňům, na horách bude o něco chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 14 stupňů. Foukat by nám měl jen slabý větřík. Čeká nás prostě počasí, tak akorát na nějaký výlet. Jen se na další pobyt venku raději namažeme opalovacím krémem, UV index by měl být střední na čtvrtém stupni.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Stadium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkné 19. září na Skyroku. Začneme malou drobností, která udělá radost.
2: 19. září 1982 odeslal americký vysokoškolský profesor Scott Fallman mail, který obsahoval nejstarší známý smajlík. Sekvence dvojtečka, pomlčka, závorka, jejímž prostřednictvím pisatelé vyjadřují smutek nebo naopak radost, se rychle uchytila a přes veškerý technický pokrok na poli výpočetní techniky a elektronické komunikace je dodnes velmi populární.
1: Úsměv a také hrdost v nás vzbuzuje i vzpomínka na Jana Železného. Trojnásobný olympijský šampion, držitel světového rekordu, závodí naposledy dnes v roce 2006. Že hudba nejsou jen muzikanti a kapely, si připomínáme přáním k narozeninám kanadskému producentovi Danielu Lanoyovi. Spolupracuje s Petrem Gabrielem, Neilem Youngem nebo s YouTube v tandemu s další produkční hvězdou Brianem Enem. Nakonec kráska rockového světa blondětá bohyně Lita Ford. Zpěvačka a kytaristka nás fascinuje od 19. září 1958. Nejvíce si ji pamatujete jako 17-letou v kapele The Runaways, později pak solo, kdy si stříhla pěkný duet s Ozzy Osbornem Close My Eyes Forever. Zítra servírujeme další výběr, poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.